Vyslechli jsme symfonii číslo 4 B-dur Ludwiga van Beethovena. Orchestr Academy of Ancient Music dirigoval Christopher Hagwood. Na závěr naší návštěvy u Christophera Hagwooda jsme zařadili jeho nahrávku oratoria Josefa Haydna Stvoření, která je dodnes řazena mezi nejlepší interpretace tohoto díla. Hagwood zde užil rozšířené obsazení se strojenými dechovými nástroji, jaké je doloženo při vídeňském provedení z roku 1799, které řídil sám skladatel. Zároveň Hagwood zvolil anglickou verzi díla, kterou Haydn preferoval při uvádění v Anglii. Haydnovo stvoření vyslechneme v tomto obsazení. Emma Kirkby soprán, Anthony Rolf Johnson tenor, Michael George bass, sbor a orchestr Academy of Ancient Music diriguje Christopher Hagwood.

Doznělo oratorium Stvoření od Josefa Haydna. Účinkovali Emma Kirkby soprán, Anthony Rolf Johnson tenor, Michael George bass, sbor a orchestr Academy of Ancient Music řídil Christopher Hagwood. Tímto vrcholným dílem jsme také uzavřeli naši dnešní návštěvu, kterou jsme věnovali interpretačnímu umění významného anglického dirigenta, čembalisty a muzikologa Christophera Hagwooda. Pořad připravil a uváděl Petr Budín.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Programem stanice vás bude následující čas provázet autor výběru hudby Rafael Brom. Posloucháte speciál staré hudby v originálním provedení se snahou o věrné vystižení pravděpodobného dobového znění. A to na základě studia listinných pramenů, kritik a historických hudebně teoretických traktátů, včetně důvěrného zblížení s originálními hudebními nástroji nebo jejich novodobými replikami. Úvodní skladbou speciálu od Claudia Kludvigovi bude první kniha skladeb pro čembalo od Jeana Philippa Rameaua. Cyklus 9 barokních tanců hraje Christophe Rousset.

To byla první kniha skladeb pro čembalo od Jeana Philippa Rameaua. Hrál Christophe Rousset. A následuje koncertantní skladba od Josefa Haydna. Katalog jeho skladeb, který sestavil a je stále doplňován, nizozemský muzikolog Antony van Hoboken, byl zveřejněn v letech 1957 až 1978 ve třech svazcích. Najdeme tam 106 symfonií, přes 20 instrumentálních koncertů a mnoho dalších skladeb, včetně 83 smyčcových kvartetů. Pro tento pořad je zajímavá zmínka o počtu symfonií, neboť sám Haydn mezi ně zařadil svou koncertantní symfonii B-dur, Hoboken číslo 105, pro hoboj, fagot, housle, violončelo a orchestr. Počet jeho symfonií díky dalším objevům dosáhl už počtu 108, ale stále se používá čísla 106. Z té 106. se zachovala jen jedna věta, 107. je známá z úpravy pro smyčcové kvarteto a 108. je známá jako symfonie B-dur bez katalogového čísla. Koncertantní symfonii Hoboken číslo 105 napsal v Londýně mezi únorem a březnem 1792, kam se Haydn vydal na pozvání impresária a houslisty Johanna Petra Salomona, aby v jeho koncertech dirigoval s orchestrem své nové symfonie. Mladý kníže Esterházy totiž v roce 1790 rozpustil kapelu svého předchůdce kvůli obrovským dluhům a uvolnil Haydna, který už neměl nic na práci, třeba že zůstal u Esterházyů. Kapelník přesídlil do Vídně a v roce 1792 odjel do Londýna, kde byl široce populární a jeho hudba se hrála snad na každém koncertě. Pro Salomonovy koncerty napsal Haydn 12 londýnských symfonií. Prameny naznačují a badatelé se domnívají, že tato koncertantní symfonie byla reakcí na podobná díla Ignáce Pleyela, bývalého Haydnova studenta, kterého londýnské noviny propagovaly jako Haydnova rivala. Ba dokonce byl zinscenován konkurenční koncertní podnik k Salomonovu projektu, ale sami skladatelé kompoziční zápas odmítli a navzájem si hráli na obou koncertech skladby jeden druhého. Sinfonia Concertante je dílo se čtyřmi nástroji v sólové skupině – housle, violončelo, hoboj a fagot. A v orchestru jsou instrumentovány flétna, dva hoboje, dva fagoty, dva lesní rohy, dvě trubky, tympány a smyčce. První provedení se konalo 9. března 1792, přičemž Salomon hrál jako hlavní houslista v sólové skupině. Jeho kolegové zůstali známí pouze pod svými příjmeními. Harrington hrál na hoboj, Holmes fagot a Mennell violončelo. Představení bylo náležitě úspěšné a symfonie byla hrána hned následující týden a také znovu během druhé Haydnovy návštěvy Londýna v roce 1794. Koncertantní symfonii B-dur číslo 105 hrají Guy Ebbinghe, hoboj, Danny Bond, fagot, Lucy von Dahl, housle, Wouter Mela, violončelo a orchestr 18. století. Řídí Franz Brüchen.

To byla Sinfonia Concertante B-dur pro housle, violončelo, hoboj a fagot od Josefa Haydna v Hobokenově katalogu číslo 105. Hráli Key Ebine, hoboj, Danny Bond, fagot, Lucy von Dahl, housle a Wouter Mela, violončelo a orchestr 18. století, který řídil Franz Brüchen. Další skladbu jsem vybral z odkazu Johanna Sebastiana Bacha z cyklu 6 sonát a partit pro solové housle. Nejprovozovanější je druhá partita s populární šakonou. Na barokní housle hraje Giuliano Carmignola podle časopisu Gramofon princ mezi barokními houslisty. Byl jmenován akademikem Královské filharmonické akademie v Bologni a akademikem Santa Cecilia. Hraje na housle Stradivarius Bello z roku 1732, kterému propůjčila spořitelna Casa di Risparmio v Bologni pro jeho osobu a umělecké angažmá v orchestru Mozart. Tady je partita číslo 2 pro solové housle D-moll Johanna Sebastiana Bacha, Bachův katalog číslo 1004. Hraje Giuliano Carmignola.

0: Giuliano Carmignola hrál partitu pro solové housle číslo 2 D moll Johanna Sebastiana Bacha, Bachův katalog číslo 1004.
1: Český rozhlas D dur.
0: Posloucháte speciál staré hudby v originálním provedení se snahou o věrné vystižení pravděpodobného dobového znění. A to na základě studia literárních dokumentů, kritik a historických hudebně teoretických traktátů a s využitím originálních hudebních nástrojů nebo jejich novodobých replik. Hudbu vybral Rafael Brom a dalším skladatelem v programu je Franz Danzi. Narodil se v rodině mannheimského violončelisty a patřil do rodinného hudebního klanu, který kurfiřt Karl Theodor zaměstnával vedle rodiny Stamiců nebo Wendlingů. A v orchestru působil i Francův otec a dva sourozenci, houslista Johann Baptist a zpěvačka Franciska. Po přestěhování mannheimské kapely do Mnichova převzal Franz Danzi post sólového violončelisty po otci. A po roce 1800 odchází do Stuttgartu, kde působil jako dirigent Královského dvorního divadla. V závěru svého života byl dirigentem Bádenské dvorní kapely v Karlsruhe. Dnes je na programu Danziho koncert pro klavír a orchestr S-dur. Solistou je Christoph Hammer, který se začal věnovat hře na historické klávesové nástroje, zejména na hammerklavír, fortepiano, roku 1989. Získal si záhy renomé jako solista v doprovodu písní renomovaných pěveckých osobností a jako komorní hráč. Pravidelně spolupracuje se soubory Concerto Köln, barokní orchestr Orfeo, nizozemský komorní orchestr a pražský komorní orchestr. Natočil řadu nahrávek pro OEMS, Classics, Bavorský rozhlas a Rakouský rozhlas. V roce 1996 založil soubor Neue Hofkapelle München, se kterým uvádí dosud neznámou hudbu 17. a 18. století z bavorských sídel a kostelů, například z Mnichova a z Řezna. Christoph Hammer, který hrává na fortepiano od Josefa Hippa, postavené kolem roku 1800 v Innsbrucku, a Neue Hofkapelle Mnichov, budou hrát koncert pro klavír a orchestr S-dur od Franze Danziho.

Christoph Hammer, fortepiano, nejspíše od Josefa Hippa, postavené kolem roku 1800 v Innsbrucku, a Noé Hof kapele Mnichov hráli koncert pro klavír a orchestr Esdur od France Danciho. Program speciálu Staré hudby pokračuje hudbou Georga Filipa Telemana. Bude to drobná sonáta prima pro flétnu, housle a baso continuo a dur. V katalogu jeho skladeb číslo 43 A1 hraje soubor Florilegium.

Komorní soubor Florilegium hrál sonátu primu pro flétnu, housle a basso continuo A-dur od Georga Filipa Telemana v jeho katalogu skladeb číslo 43 A1. Komorní ansámbl vystřídá trochu objemnější těleso. Salzburger Hofmusik. V roce 1992 soubor založil pianista Wolfgang Brunner. Soubor hraje na originální nástroje a věnuje se převážně hudbě 17., ale také i 19. století, přičemž ústředním bodem repertoáru je hudba dvorní kapely salzburských knížat, arcibiskupů. Ve výběru repertoáru není ale ortodoxní. Pod jménem Wolfgang Brunner jsou uváděny cenné nahrávky a rozhlasové přenosy, stejně jako první nahrávky skladeb s klavírem od Antona Brucknera. E.T.A. Hoffmana, písně Karla Orfa a opery Arminio od Heinricha Ignáce France von Biebra. Wolfgang Brunner se kromě hudby zajímal o historii tance, studoval hudební umění, divadlo a folklor v Mnichově a v Salzburku. Brunner byl také učitelem dějin tance a publikoval několik článků a encyklopedických hesel. Dnes bude hrát Salzburger Hofmusik Koncertino pro lesní roh a orchestr D-dur od Michaela Haydna. Solo na klavír má Johannes Hinterholzer.

To bylo koncertino pro lesní roh a orchestr D-dur Michaela Haydna. Solo na lesní roh měl Johannes Hinterholzer. Salzburg Hofmusik řídil Wolfgang Brunner. A speciál staré hudby pokračuje skladbou Karla Filipa Emanuela Bacha. Bude to dueto pro flétnu a klavír E-dur, Votkenův katalog číslo 84. Hrají Wilbert Haselzet, flétna, a Jacques Och, fortepiano.

0: Flétnista Wilbert Hazelzet a Jacques Och hráli dueto pro flétnu a klavír E-dur od Karla Filipa Emanuela Bacha, Votkenův katalog číslo 84.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Alessandro Stradella byl úspěšný operní skladatel Itálie koncem 17. století a za svůj život, než byl násilně ukončen, napsal pro operní divadlo 33 titulů. Jeho význam je však skledáván i v oboru hudby instrumentální. Byl u toho, když se rodilo Concerto Grosso, které se stalo oblíbenou formou vrcholného baroka. Také jeho oratorium Svatý Jan Křtitel je důležitým mezníkem, v němž se setkává římské oratorium otce žánru Giacoma Carissimiho a benátská opera reprezentovaná Franceskem Cavallim. Stradella má už blízko k nastupující generaci, v níž se veličinami stanou Alessandro Scarlatti, Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi a také Georg Friedrich Händel. Premiéra oratoria San Giovanni Battista se udála na květnou neděli ve svatém roce 1675 v kostele San Giovanni dei Fiorentini v Římě. Oratorium bylo jedním ze 14, které objednali bratři řečeného chrámu. Po premiéře oratorium zapadlo a bylo vzkříšeno k životu až v roce 1949, kdy bylo vyzvednuto z knihovny a provedeno v Perugii s Marií Kalasovou v roli Salome. V oratoriu o dvou částech San Giovanni Battista od Alessandra Stradelli účinkují Anke Hermanová, soprán, Salome, Martin Oro, kontratenor, Jan Křtitel, Antonio Abete, bas, Herodes, Fredrik Axelberg, tenor, rádce, Elena Čekifédy, Herodias, Sbor a instrumentální soubor Akademie Montis Regalis řídí Alessandro De Marchi.

0: Slyšeli jste oratorium svatý Jan Křtitel od Alessandra Stradelli, které mělo premiéru na Květnou neděli ve svatém roce 1675 v kostele San Giovanni dei Fiorentini v Římě. Účinkovali Anke Hermanová, soprán, Salome, Martin Oro, kontratenor, Jan Křtitel, Antonio Abete, bas, Herodes, Fredrik Axelberg, tenor, rádce, Elena Čeky Fedy, soprán, Herodias, manželka Herodova, sbor a instrumentální soubor Akademie Montis Regalis, řídil Alessandro De Marchi.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dnešní speciál staré hudby uzavře drobná skladba Wolfganga Amadea Mozarta. 6 variací pro klavír G-dur, Kechel 180. Na téma Arie mio caro Adone z finále druhého dějství opery La Fiera di Venezia, Benátský veletrh, od Antonia Salieriho. Na pianoforte hraje Ronald Breutigam.

To bylo 6 variací pro klavír G-dur Wolfganga Amadea Mozarta Kechl 180 na téma árie Mio caro Adone z finále druhého dějství opery La Fiera di Venezia, benátský veletrh od Antonia Salieriho. Na pianoforte hrál Ronald Breutigam.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, ve včerejší návštěvě jsme se blíže seznámili s výběrem významných nahrávek Christophera Hagwooda. V dnešním pořadu se budeme věnovat další významné osobnosti z oblasti stylové interpretace hudby baroka a klasicismu, kterou je Trevor Pinnock. Pinnock stejně jako Hagwood patří ke generaci hudebníků, které se podařilo proměnit původně okrajové hnutí v respektovaný a široce přijímaný interpretační směr. Jejich životní dráhy navíc vykazují pozoruhodné paralely. Oba začínali jako čembalisté v Akademii svatého Martina v Polích a na počátku 70. let založili vlastní soubory historických nástrojů, které se brzy zařadily ke světové špičce. Po více než 3 desetiletích intenzivní koncertní a nahrávací činnosti pak předali jejich vedení svým nástupcům, kteří v jejich práci úspěšně pokračují dodnes. Trevor Pinnock se narodil 16. prosince 1946 v Canterbury v Anglii. V 19 letech získal stipendium na Královskou hudební akademii, kde studoval hru na varhany a čembalo. Velkým vzorem pro něho byl nizozemský čembalista a varhaník Gustav Leonard. Dráhu profesionálního hudebníka začal jako čembalista proslulého komorního orchestru Akademie svatého Martina v Polích. Prvním Pinnockovým samostatným projektem se stal roku 1965 soubor Galliard Harpsichord Trio, který založil spolu s flétnistou Stevenem Prestonem a violončelistou Anthonym Pleatem, tehdy ještě na moderní nástroje. O 2 roky později debutoval jako solista na čembalo. Z členů Galliard Tria sformoval roku 1973 svůj proslulý soubor historických nástrojů The English Concert, zpočátku těleso o 7 hráčích. O rok později debutoval Pinnock se svým souborem na festivalu English Bach Festival v Londýně s čembalovými koncerty Bachových synů. Z programu tohoto koncertu také vyšla následující rok jejich první nahrávka. V roku 1978 získal exkluzivní smlouvu s firmou Deutsche Grammophon pro její značku Archiv Produktion, specializovanou na starou hudbu. Podobně jako Hagwood, také Pinnock vedl svůj soubor nejčastěji od čembala, jak to ostatně bylo obvyklé i v 18. století. Charakteristický zvuk souboru The English Concert i jeho energickou a přitom mimořádně vytříbenou hru pod Pinnockovým vedením výborně reprezentuje nahrávka Concerta Grossa D-dur opus 6 číslo 5 Georga Friedricha Händla, pořízená v rámci dnes již klasického kompletu Händlových Concerti Grossi opus 6, vydaných roku 1982.

Vyslechli jsme Concerto Grosso D dur opus 6 číslo 5 Georga Friedricha Händla. Soubor The English Concert řídil od čembala Trevor Pinnock. Jednou z prvních nahrávek Trevora Pinnocka se souborem The English Concert je soubor symfonií pro smyčcové nástroje a basso continuo Karla Filipa Emanuela Bacha. Je to analogová nahrávka z roku 1979. Svou průzračnou texturou, dramatickými kontrasty a jasnou artikulací patří tato nahrávka dodnes k nejpůsobivějším interpretacím těchto děl. Symfonii pro smyčcový orchestr a basso continuo číslo 1 G dur nám zahraje The English Concert, řízený od čembala Trevorem Pinnockem.

Dozněla symfonie pro smyčcový orchestr a basso continuo číslo 1 G dur Karla Filipa Emanuela Bacha. The English Concert řídil a čembalové continuo hrál Trevor Pinnock. Trevor Pinnock věnoval velkou pozornost také tvorbě Antonia Vivaldiho. Nahrál 4 kompletní sbírky koncertů, mezi nimi také slavný cyklus čtveroročních dob. Z těchto kompletů nyní vybíráme koncert D-moll pro dvoje housle, violončelo, smyčcové nástroje a basso continuo, který je 11. dílem ze sbírky Lestro Armonico opus 3. Solové party zahrají Simon Standage a Elizabeth Wilcock housle, Jaap ter Linden violončelo, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: To byl koncert D-moll pro dvoje housle, violončelo, smyčcové nástroje a basso continuo ze sbírky Lestro Armonico třetího opusu Antonia Vivaldiho. Účinkujícími byli Simon Standage a Elizabeth Wilcock housle, Jaap ter Linden violončelo, The English Concert řídil od čembala Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Podobně jako Christopher Hagwood, i Trevor Pinnock nahrál téměř všechna stěžejní orchestrální díla Johanna Sebastiana Bacha. Orchestrální svitu číslo 3 D-dur nahrál již roku 1978, tedy ještě analogovou technologií. Patří k prvním Pinnockovým projektům pro archiv Produkcion. Již u tohoto raného snímku můžeme obdivovat vytříbenou hru ansámblu. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Dozněla svita pro orchestr číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha. The English Concert řídil Trevor Pinnock, který hrál zároveň i čembalové continuo. V předchozích skladbách jsme slyšeli Trevora Pinnocka na čembalo pouze jako hráče basa continua. V následující skladbě od Jeana Philippa Rameaua budeme mít příležitost slyšet jej také jako solistu. Rameau v cyklu Pieces de Clavecin en Concert je poměrně vzácným příkladem barokní komorní hudby s obligátním čembalem. Zároveň to jsou jediná dochovaná komorní díla Jeana Philippa Rameaua. Virtuózní čembalový part je v nich vedoucím hlasem, flétna a viola da gamba spíše doprovázejí. Z kompletní nahrávky pořízené roku 2002 pro firmu Channel Classics vybíráme koncert číslo 3. Hrají Trevor Pinnock čembalo, Rachel Podger housle a Jonathan Manzon viola da gamba.

Vyslechli jsme koncert číslo 3 pro čembalo, flétnu a violu da gamba Jeana Philippa Rameaua z cyklu Pieces de Clavecin en Concert. Jeho interprety byli Trevor Pinnock čembalo, Rachel Podger housle a Jonathan Manzon viola da gamba. V repertoáru anglického souboru samozřejmě nemůže chybět hudba Henryho Purcella. Ódu s názvem Camille Sons of Art, česky Pojďte synové umění, známou také pod názvem Óda k narozeninám královny Marie, napsal Henry Purcell roku 1694 na počest anglické královny Marie II. Stuartovny. Jde o velkolepé oslavné dílo pro solisty, sbor, orchestr a basso continuo, které se skládá z 9 částí. Vyslechneme jej v tomto obsazení. Jennifer Smith soprán, Michael Chance a Timothy Wilson kontratenor, Stephen Richardson bas, sbor a orchestr The English Concert řídí Trevor Pinnock. Nahrávka byla pořízena roku 1988.

0: To byla óda Henryho Purcella s názvem Coming Sons of Art, česky Pojďte synové umění, neboli óda k narozeninám královny Marie. Účinkujícími byli Jennifer Smith, soprán, Michael Chance a Timothy Wilson, kontratenor, Stephen Richardson, bass, sbor a orchestr The English Concert řídil Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nyní dáme opět prostor Pinnockově čembalové hře. Braniborský koncert číslo 5 D-dur pro čembalo, flétnu, housle, smyčcové nástroje a basso continuo je jedním z prvních koncertů se sólovým klávesovým nástrojem. Jeho první verze pochází z roku 1719. My si nyní poslechneme známější revidovanou verzi z roku 1721 s rozšířenou kadencí. Sólové party přednesou Trevor Pinnock čembalo, Líza Beznosiuk příčná flétna, Simon Standage housle, The English Concert řídí Trevor Pinnock. Snímek byl nahrán roku 1982.

Dozněl braniborský koncert číslo 5 D-dur pro čembalo, flétnu, housle, smyčcové nástroje a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha ve finální verzi z roku 1721. Jeho interprety byly Trevor Pinnock čembalo, Líza Beznosiuk příčná flétna, Simon Standage housle, The English Concert řídil Trevor Pinnock. Trevor Pinnock vytvořil vynikající nahrávky i v hudbě období klasicismu. Z díla Josefa Haydna nahrál pozoruhodný soubor symfonií z jeho středního období, které se někdy označuje jako Sturm und Drang. Z této kolekce vybíráme symfonii E-moll, někdy označovanou jako smuteční. Toto označení souvisí s mimořádně působivou pomalou třetí větou, kterou si údajně přál Haydn zahrát na svém vlastním pohřbu, ale je to spíše jen legenda, která se rozšířila až v 19. století. Symfonii číslo 44 E-moll Josefa Haydna nám zahraje soubor The English Concert, který od čembala řídí Trevor Pinnock.

Vyslechli jsme symfonii číslo 44 E-moll Josefa Haydna. Orchestr The English Concert řídil od čembala Trevor Pinnock.

Hudbu ke královskému ohňostroji komponoval Georg Friedrich Händel roku 1748 k oslavám cášského míru ukončujícím válku o rakouské dědictví. Byla ale také oslavou vojenských úspěchů britského impéria a král Jiří II. Si přál její provedení pouze vojenskými nástroji bez smyčců. Původní verzi proto Händel napsal pouze pro dechové nástroje a tympány. Vojenské bicí nástroje Händel ale do partitury nezapsal, jejich party byly improvizovány. Později dokomponoval k dechovému obsazení i smyčce a v této podobě je hudba k ohňostroji hrána nejčastěji. Trevor Pinnock se svým souborem nahrál obě verze, my si nyní poslechneme hudbu k ohňostroji v její známé podobě na nahrávce z roku 1985. Pinnock pro zvýraznění jejího slavnostně vojenského charakteru vhodně doplnil vojenské bicí nástroje. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

To byla hudba ke královskému ohňostroji Georga Friedricha Händla. Orchestr The English Concert dirigoval Trevor Pinnock. V letech 1993 až 1995 nahrál Trevor Pinnock se souborem The English Concert všech 41 číslovaných Mozartových symfonií. Pinnockův komplet patří vedle staršího průkopnického kompletu Christophera Hagwooda k nejvýznamnějším nahrávkám tohoto repertoáru na historické nástroje. Z této kolekce vybíráme symfonii číslo 39 S-dur, první z trojice posledních symfonií napsaných během léta roku 1788. The English Concert diriguje Trevor Pinnock.

0: Vyslechli jsme symfonii číslo 39 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Soubor The English Concert dirigoval Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dnešní návštěvu u Trevora Pinnocka zakončíme velkolepou mší D-moll Josefa Haydna zvanou Missa in Angustis neboli Mše v těžkých časech, anebo také Nelsonova mše. Je jedním z šesti vrcholných Haydnových pozdních mší. Vznikla roku 1798 v době napoleonských válek, kdy Rakousko utrpělo několik těžkých vojenských porážek. 15. srpna téhož roku britský admirál Horatio Nelson porazil v bitvě u Abukíru francouzské námořnictvo a na jeho počest získala mše své druhé přízvisko. Nelson o dva roky později navštívil zámek knížete Esterházyho, kde se setkal i s Haydnem a pravděpodobně vyslechl i toto dílo. Z důvodu omezených finančních prostředků v době války je mše psána pro menší obsazení bez dřevěných dechových nástrojů, pouze se smyčci, žesti, varhanami a tympány. Nelsonovu mši vyslechneme na nahrávce z roku 1986 v tomto obsazení. Felicity Lott, soprán, Caroline Watkinson, alt, Maldwin Davis, tenor, David Wilson Johnson, bass, sbor a orchestr The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Dozněla mše D mol Josefa Haydna, zvaná Missa in Angustis nebo také Nelsonova mše. Účinkujícími byli Felicity Lott soprán, Caroline Watkinson alt, Maldwin Davis tenor, David Wilson Johnson bass, sbor a orchestr The English Concert řídil Trevor Pinnock. Tímto dílem jsme uzavřeli naši dnešní návštěvu věnovanou interpretačnímu umění významného anglického dirigenta a čembalisty Trevora Pinnocka. Pořad připravil a uváděl Petr Budín.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, máte naladěnou stanici D-dur a od mikrofonu vás zdraví Krištof Spirit. Budu vaším průvodcem ve vysílání v následujících 4 hodinách. A znít budou díla například Wolfganga Amadea Mozarta, Karla Reinekeho, Françoise Deviena, Johanna Sebastiana Bacha, Sergeje Rachmaninova, Antonína Dvořáka, Richarda Strause, Pietra Locatelliho nebo Karla Marie von Webera. Začneme hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Symfonii číslo 33 B-dur zkomponoval Mozart v létě roku 1779 v Salzburku. Původně měla symfonie jen 3 věty. Pro pozdější vídeňské uvedení ale ještě přikomponoval menuet. Akademii staré hudby Berlín řídí Bernhard Forck.

Vysílání jsme otevřeli symfonií číslo 33 B-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Akademii staré hudby Berlín řídil Bernhard Fork. Teď nás čeká klavírní kvintet A-dur Karla Reinekeho. Dílo, které se překvapivě vytratilo z koncertních pódií, ačkoliv je naprosto srovnatelné s podobnými díly Reinekeho současníků, Schumana nebo Brahmse. Zahraje nám ho ansámbl Villa Musica.

0: Ansámbl Villa Musica dohrál klavírní kvintet A-dur opus 83 Karla Reinekeho.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: Na stanici D-dur teď míříme do Francie druhé poloviny 18. století za profesorem flétnové hry na pařížské konzervatoři Françoisem Devienem. Stejně dobře jako flétnu ovládal Devien i hru na fagot, neboť v mládí působil jako fagotista v pařížské opeře. Budeme poslouchat sonátu pro fagot a harfu G-moll, kterou nám zahrají Ondřej Roskovec a Jana Boušková.

Ondřej Roskovec a Jana Boušková dohráli sonátu pro fagot a harfu G-moll Françoise de Vienne. V neděli 30. května roku 1723 Johann Sebastian Bach naplno zahájil svoje působení v pozici kantora v kostele svatého Tomáše v Lipsku. První kantátou prvního lipského kantátového ročníku byla následující kantáta číslo 75 Die Elenden sollen essen, tedy poníženi budou nasyceni. Zpívají Gillian Keys, Wilke T. Brummenstraete, Paul Agnew, Dietrich Henschel a Monteverdiho sbor. Hrají angličtí barokní solisté, řídí John Eliot Gardiner.

höchstes Gut, mein Purpur ist sein

0: To byla kantáta číslo 75, Die Elenden sollen essen, tedy ponížení budou nasyceni, Johanna Sebastiana Bacha. Zpívali Gillian Keys, Wilke T. Brummelstraete, Paul Agnew, Dietrich Henschel a Monteverdiho sbor. Hráli angličtí barokní solisté, řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Další hudba bude tentokrát z pera Sergeje Rachmaninova. Svůj třetí klavírní koncert D-moll zkomponoval Rachmaninov v roce 1909 v Drážďanech pro připravované podzimní turné po Spojených státech amerických. Mezi klavíristy je tento koncert považován za jeden z nejobtížnějších. Hrát budou Yuja Wang a Filharmonie Los Angeles, řídí Gustavo Dudamel.

Poslouchali jsme koncert pro klavír a orchestr číslo 3 D-moll Sergeje Rachmaninova. Hráli Yuja Wang a Filharmonie Los Angeles. Řídil Gustavo Dudamel. Stále je s vámi, milí přátelé, stanice D-dur. Jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. Následovat bude hudba Antonína Dvořáka. Musíme se za ním ale vypravit do Ameriky, do městečka Spillville ve státě Iowa, kam zamířil na letní prázdniny po náročném školním roce v pozici ředitele New Yorkské konzervatoře. Třetí smyčcový kvintet S-dur, který vznikl právě během pobytu ve Spillville, zahraje Pavel Haas Quartet.

0: V rozšířeném obsazení nám Pavel Haas kvartet zahrál třetí smyčcový kvintet S-dur Antonína Dvořáka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcové nástroje v následující skladbě vyměníme za nástroje dechové. Svita pro 13 dechových nástrojů B-dur je jednou z prvních kompozic Richarda Strausse, kterou se etabloval mezi evropské skladatele. Uslyšíme ji v provedení souboru Ensemble Villa Musica.

Svitu pro 13 dechových nástrojů B-dur Richarda Strausse dohrál ansámbl Villa Musica. A vracíme se zase k nástrojům smyčcovým. Míříme ovšem do barokní éry. Pietro Locatelli je považován za největšího houslového virtuóza před Paganinim, a to přesto, že za svůj život veřejně téměř nevystupoval. Pořádal pouze soukromé koncerty. Uslyšíme jeho Concerto Grosso F-moll opus 1 číslo 8. Freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Tak to bylo Concerto Grosso F-moll, opus 1, číslo 8, Pietra Locatelliho. Freiburský barokní orchestr řídil Gottfried von der Goltz. Na závěr tohoto vysílacího bloku stanice D-dur bude zní hudba Karla Marie von Webera. Koncert pro klarinet a orchestr číslo 1 F-moll zkomponoval Weber v roce 1811 pro klarinetového virtuóza a blízkého přítele Heinricha Bermana. Celkem 10 kompozic pro něho Weber vytvořil a některé společně provozovali během koncertních cest. První klarinetový koncert F-moll zahrají Sabine Meyer a Staatskapelle Dresden řídí Herbert Blomstedt.

Dozněl koncert pro klarinet a orchestr číslo 1 F-moll Karla Marie von Webera. Hráli Sabine Meyer a Staatskapelle Dresden řídil Herbert Blomstedt. A tím uzavíráme tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.

Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví a k poslechu našeho divadelního odpoledne vás zve hudební redaktor Libor Dřevikovský. Skotský spisovatel, básník a historik Sir Walter Scott svými romány a velkolepými básněmi významně ovlivnil nejenom nastupující uměleckou generaci 19. století, počátku romantismu, ale i téměř celé toto století, kdy jeho literární díla patřila k nejpopulárnějším a nejčtenějším v tehdejší Evropě a nejednou se také stala předlohou či inspirací skladatelům k vytvoření skladeb komorní, orchestrálních nebo operních. Dnes si dopřejeme operu podle básně Sira Waltera The Lady of the Lake, jezerní pana, kterou s poitalštěným názvem La Donna del Lago roku 1819 pro neapolské Teatro di San Carlo zkomponoval Gioachino Rossini. Libretto napsal Andrea Leone Totola, který od roku 1802 působil jako básník královských divadel v Neapoli a divadelní agent slavného impresária Domenica Barbagli. Premiéra se udála 24. září 1819 a reakce neapolského publika byla spíše odmítavá. Francouzský hudební kritik a spisovatel Alexis Jacob Azevedo ve své Rossiniho biografii z roku 1864 k premiéře Jezerní pany poznamenává, že nepřítomností členů neapolského královského dvora ztratilo publikum veškeré zábrany, pískalo, bučelo a pokřikovalo jak na zpěváky, tak i na skladatele. Změna prý nastala až při závěrečném brilantním rondovém finále opery v podání operní dívy Isabely Kolbránové, které vyvolalo velký aplaus. Navzdory počátečnímu nepříliš nadšenému přijetí zůstala opera v repertoáru divadla San Carlo až do roku 1835. V letech 1823 až 60 se Rossiniho Jezerní pana objevovala na repertoáru všech významných divadel napříč Evropou, včetně amerických premiér v New Orleansu a v New Yorku. Jedna z posledních inscenací se udála roku 1860 v Terstu. Poté opera upadla v zapomnění a znovu byla uvedena až v květnu roku 1958 v Itálii v rámci festivalu Florenského hudebního máje. A v průběhu 20. a počátku 21. století se postupně opět začala vracet do divadelního repertoáru a také do nahrávacích studií. Na stanici Český rozhlas D-dur si poslechneme operu Gioachina Rossiniho La Donna del Lago z nahrávky záznamu z představení v Teatro alla Scala v Miláně z června roku 1992 v nastudování Riccarda Mutiho a předních operních pěvců tehdejší doby. Osoby a obsazení. Jakub V., král Skotska, vystupující též jako rytíř Uberto ze Snowdonu, tenor, Rockwell Blake. Douglas Dengess, někdejší poručí krále Jakuba, bas, Giorgio Surian. Elena, jeho dcera, nazývaná Jezerní panna, soprán, June Anderson. Roderick, vůdce vzbouřených horalů, tenor, Chris Merritt. Malcolm Grom, ctitel Elenin, kontraalt, Martin D.P. Serrano, šlechtic ve službě Douglasově, tenor, Ernesto Gavazzi. Albina, důvěrná přítelkyně Eleny, mezzosoprán, Marilena Laurenza. Bertram, králův dvořan, bas, Ferrero Poggi. Zpívá a hraje sbor a orchestr milánské opery La Scala, sbormistr Roberto Gabbiani, řídí Riccardo Muti. Děj opery se odehrává ve Skotsku, ve Stirlingu a jeho okolí v první polovině 16. století. Obsah prvního dějství. U Katrinského jezera pastevci pečují o svá stáda a lovci honí zvěř po lesích. Elena, nazývaná Jezerní panna, koná svou každodenní výšťku na loďce po jezeře. Připomíná si svou lásku, kterou chová ke svému ctiteli z řad místních horalů jménem Malcolm Grom. Avšak tu narazí na skotského krále Jakuba V., jenž se vydává za rytíře se Snowdonu, doufaje, že se s Elenou, zdejší proslulou kráskou, setká.
Elena jej skutečně zaujala a král se nedokáže zdržet zcela toho, aby jí své city, jež k ní pojal, neprojevil. Elena je však zdrženlivá a majíc krále za lovce, jenž zabloudil, mu nabízí občerstvení a vydá se s ním ke svému domovu, zatímco královi lidé hledají svého přestrojeného vladaře. Král zjistí, že Eleniným otcem je Douglas Dangus, jeho někdejší poručník, jenž se později připojil ke klanu Horalů, kteří povstali proti Jakubově vládě. Rovněž se od dívek sem přišedších, mezi nimiž je i Elenina přítelkyně Albina, dozvídá o tom, že Elena byla svým otcem zaslíbená Roderikovi, vůdci klanu Horalů a nepříteli krále. Král, který si sám na Elenu myslí, pocítí žárlivost, avšak tato je zmírněna Eleninou vlažnou reakcí na to, že by se měla vdát. Když pak král v obavě, že sem přijdou jeho nepřátelé, odejde, objeví se Malcolm Grom, který se vrátil po nějaké době do kraje, aby se připojil k povstání. Ve skrytu vyslechne, jak Douglas přikazuje své dceři, že si musí vzít Roderika. Douglas je vlastenec a oddaný stoupenec povstání, proto závazek, který má jeho dcera k Roderikovi, bere jako věc cti. Elena se však snaží odolat, což Malcolm považuje za její věrnost. Když pak Douglas odejde, Malcolm a Elena si slibují lásku. Zbouření Horalé se shromáždí, aby přivítali svého vůdce Roderika, jenž jim představuje Elenu jako svou budoucí nevěstu. Elena zachovává svou zdrženlivost, což se nezamlouvá jejímu otci. Objevuje se i Malcolm, dávaje najevo své pevné rozhodnutí připojit se ke klanu Horalů v boji proti králi, k čemuž nabízí sebe i svou družinu. Když se pak veřejně hovoří o tom, komu má Elena připadnout, Malcolm dá Eleně, která nemá dost sil na to, aby se postavila za své city, najevo své opravdové zklamání. Elena však současně svým váháním způsobí, že její otec pochopí, koho jeho dcera skutečně miluje. Roderik pojme, pokud jde o Eleniny city, silné podezření, rovnající se skoro jistotě. Tu dorazí zvěst o útoku králových vojsk, což ihned zažene všechny rozpory. Po nebi proletí hvězdný meteor, což je na straně Horalů vnímáno jako znamení jejich vítězství v nadcházejících bojích. Horalé, jimž bardi zapějí k boji, se vydávají do bitvy.

Na stanici Český rozhlas D-dur doznělo první dějství z opery La Donna del Lago, Jezerní pana, od Gioacchina Rossiniho na libretto Andrei Leona Totoli podle básně Sira Waltera Scotta The Lady of the Lake. Operu posloucháme z nahrávky záznamu z června roku 1992 z představení v Teatro alla Scala v Miláně a následně vydané vydavatelstvím Decca Records. Rossiniho Jezerní pana podle narrativní básně Sira Waltera z roku 1810 je jednou z prvních italských oper vycházejících z romantických literárních předloh a bývá považována za počátek hudebního romantismu ve skladatelově díle. Díla Waltera Scotta měla velký vliv na vývoj italské romantické opery před Giuseppem Verdim. V letech 1820 až 40 tak vzniklo velké množství oper založených na Scottových dílech, z nichž k nejznámějším náleží Lucia di Lammermoor od Gaetana Donizettiho. Rossini báseň Sira Waltera poznal prostřednictvím svého žáka, mladého francouzského skladatele Désiré Alexandra Batona. Báseň Rossiniho zaujala natolik, že se rozhodl podle ní zkomponovat operu. V téže době skladatel pobýval v Neapoli, kde připravoval uvedení své opery Straka zlodějka. A v Neapoli se Teatro San Carlo ocitlo v nouzi, když skladatel Gaspare Spontini odstoupil od závazku zkomponovat pro nadcházející sezónu operu. Divadlo se obrátilo na Rossiniho, který nabídku přijal s podmínkou, že zhudební Scottův námět. Napsáním libreta byl pověřen básník královských divadel v Neapoli Andrea Leon Totola, který byl velkým obdivovatelem básní údajného keltského barda Ossiana, vydaných roku 1760 skotským básníkem Jamesem Macphersonem. Mimochodem, toto Macphersonovo dílo, které významně ovlivnilo evropskou kulturu a nastupující romantismus přelomu 18. a 19. století, včetně Waltera Scotta, je v současnosti všeobecně považováno za literární mystifikaci. Báseň Sira Waltera, bohatá na popisy skotské krajiny, kultury a mnoha postav, postavila skladatele a libretistu před řadu problémů, které museli vyřešit, aby dosáhli logického průběhu dramatu a dodrželi tehdejší divadelní praxi. S ohledem na krátkou dobu necelých 2 měsíců, kterou oba tvůrci měli na vznik nového díla, je obdivuhodné, jak hudebně dramaticky pevně sevřené dílo vzniklo. Britský hudební publicista Richard Osborne to o 1/2 století později okomentoval slovy: je úžasné, čeho Rossini a Totola dosáhli za tak krátkou dobu. Komplexní a propracovaná divadelní struktura, neobvykle bohatá zásoba dramaticky působivých melodií, vynikající orchestrální aranžmá a působivé využití různých efektů mimo jeviště, s nimiž Rossini experimentoval již v opeře Ricardo Zoraida. Potud malé historické zastavení a nyní už opět naspět k Rossiniho hudbě opery La Donna del Lago, Jezerní pana, ze které nás čeká druhé jednání s následujícím dějem. Král, stále se vydávající za Uberta, zoufalé pátrá po Eleně, doufaje, že ji zachrání před nadcházejícím krveprolitím. Když ji nalezne, vyjeví svou lásku, kterou k ní cítí, avšak Elena jeho milostná prohlášení odmítá. Uberto se nakonec, vzdávaje se jí, rozhodne, že se stane jejím ochráncem a dává jí prsten, který, jak tvrdí, mu dal král. Tento prsten jí má zajistit ochranu před královskými vojsky. Roderick, který vyslechl jejich rozhovor, se pokusí přimět své bojovníky, aby cizince zabili. Elena se snaží zasáhnout. Roderick přísahá, že se s Ubertem utká v souboji. Oba sokové v bojovné náladě spěšně odcházejí a boj horalů s královskými vojsky nadále pokračuje. Malcolm mezitím opustil bitvu. Doufaje, že najde Elenu, avšak potkávaje Albinu a Serána, přítelkyni Eleny a přítele jejího otce, se dozví, že Elena následovala svého otce do královského paláce ve Stirlingu žádat o mír.
Otec se odhodlal obětovat i svůj život, aby už jeho lidé nestrádali. Vůdce Horalů Roderik byl zabit a Horaly nyní čeká jistá porážka. Malcolm se vydává zachránit Elenu. V komnatě královského paláce stane Douglas před králem Jakubem V., co by rukojmí, připravený zemřít. Král, připravený trestat provinilé, je stále neoblomný. Tu se v paláci objevuje Elena, rozhodnuta zachránit životy svého otce a Malcolma. S pomocí prstenu od Uberta získá přístup do královských komnat. Zde zaslechne jí známý hlas. To král zpívá o své lásce k ní. Když se pak Elena s králem setká, má jej stále za Uberta. Tu se objevují dvořané, klaní se směrem ke králi, což Elena nejprve nechápe, avšak brzy poznává pravdu, když se Uberto odhalí jako král Jakub V. City, jež chová k Eleně, zmírní jeho tvrdý postoj vůči povstalcům a tak Douglasovi i Malcolmovi dává král milost. Elena a Malcolm konečně mohou dát průchod svým citům a všichni se radují, že ve Skotsku zavládl mír.

Na stanici Český rozhlas D-dur dozněla opera La Donna del Lago, Jezerní pana od Gioachina Rossiniho na libretto Andrei Leona Totoli podle básně Sira Waltera Scotta The Lady of the Lake. Operu jsme poslouchali z nahrávky záznamu z představení v Teatru alla Scala v Miláně v červnu roku 1992. V hlavních úlohách zpívali Rockwell Blake, Giorgio Surian, June Anderson, Chris Merritt a další. Zpíval a hrál sbor a orchestr milánské opery La Scala, sbormistr Roberto Gabbiani, řídil Riccardo Muti. Celé pěvecké obsazení nahrávky je dostupné na webových stránkách Českého rozhlasu D-dur. A v našem imaginárním divadelním odpoledni setrváme i nadále, ale změníme žánr. Přejdeme od romantické opery k romantickému baletu, respektive k orchestrálním baletním svitám, které se v koncertním provozu či rozhlasovém vysílání těší u posluchačů velké oblibě. V květnu roku 1870 měl v pařížské opeře premiéru balet Coppelia od Lea Delibea podle námětu povídek německého spisovatele Ernsta Theodora Amadea Hoffmanna. Děj baletu, odehrávající se v ruském maloměstě, vypráví příběh mladé dívky Svanildy, zamilované do mladého chlapce France, a příběh starého podivínského doktora Coppelia, výrobce loutek. Delibův balet se stal skladatelovým velmi úspěšným dílem, dodnes se objevujícím v baletním repertoáru světových divadel. Velká popularita Delibova baletu přispěla k pozdějšímu vytvoření orchestrální svity, kterou si nyní dopřejeme v podání berlínských filharmoniků za řízení Herberta von Karajana.

Tak to byla orchestrální svita z baletu Coppelia od Lea Delíba. Hráli berlínští filharmonikové, řídil Herbert von Karajan. Ačkoliv Friedrich Chopin pro divadlo nikdy nic neskomponoval, přesto je autorem jednoho baletu. Tento protimluv má vysvětlení v roce 1909, 60 let po skladatelově smrti, kdy ruský choreograf Michail Fokin, okouzlený Chopinovou hudbou, vybral 8 klavírních skladeb, které následně pro orchestr instrumentovali Maurice Keller a Alexander Glazunov. Sylfidy, jak bylo nově vzniklé půlhodinové dílo Fokinem pojmenováno, nemá konkrétní děj. Protagonistkami jsou bíle oděné víly, sylfidy, které tančí v měsíčním světle s básníkem či mladým mužem, oblečeným v bílých punčochách a černé tunice. Dílo se setkalo s velmi příznivým přijetím a také repertoárovou trvalkou. Nicméně v roce 1936 anglický skladatel, aranžér a klavírista Richard Roy Douglas nahradil původní instrumentaci Kellera a Glazunova svojí, aby, podle jeho slov, nahradila velmi špatné orchestrální úpravy Chopinovy hudby. A v této úpravě se Chopinovy sylfidy hrají dodnes a takto nám je zahrají berlínští filharmonikové s Herbertem von Karajanem.

Berlínští filharmonikové zařízení Herberta von Karajana přednesli baletní svitu Sylfidy od Friderika Chopina v instrumentaci Richarda Roye Douglase. A to byla také baletní tečka za naším vysílacím blokem. Mnoho dalších krásných zážitků při poslechu stanice Český rozhlas D-dur vám přeje redaktor Libor Třevikovský.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, moje jméno je Krištof Spirit a vítám vás při poslechu večerního vysílání stanice D-dur. V následujících společných 4 hodinách bude znít hudba Maxe Brucha, Dmitrie Šostakoviče, Vítězslavy Kaprálové, Paula Hindemita, Astora Piazzoli, Ference Lista, Manuela Defaji, Leoše Janáčka a Josefa Haydna. V úvodu nás čeká rozměrné oratorium Arminius Maxe Brucha. Německého romantika Maxe Brucha můžeme zjednodušeně řečeno zařadit do konzervativnější linie německy mluvících skladatelů Schumann, Brahms nebo Reinecke. Mezi populární Bruchova díla patří mimo jiné první houslový koncert nebo Kolny Drei pro violončelo a orchestr. V jeho skladatelském odkazu ale překvapivě dominují skladby vokální, oratoria, kantáty, písně nebo sbory. Oratorium Arminius zkomponoval v roce 1875 u příležitosti dokončení Arminiova pomníku v Detmoldu. Arminius byl germánský válečník, který vedl úspěšnou vzpouru proti římské nadvládě. Roku 9 našeho letopočtu v bitvě v Teutoburském lese zcela zničil 3 římské legie a připravil tak římské říši jednu z nejtěžších porážek v její historii. V 19. století se v Německu silně obnovil zájem o germánské legendy a mýty. V hudbě se nejvíce projevil v operách Richarda Wagnera, Max Bruch zvolil formu oratoria.

0: doznělo oratorium Arminius německého romantika Maxe Brucha. Zpívali Hans Christoph Begemann, bas, Michael Smallwood, tenor, Ursula Eitinger, alt a sbor Rheinische Kantorei. Hrál Göttingerský symfonický orchestr, řídil Hermann Max.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcových kvartetů zkomponoval Dmitrij Šostakovič 15, stejně jako symfonií. Byly tedy pro něj stejně důležitou kompoziční formou. Smyčcový kvartet číslo 7 Fismol začal komponovat v roce 1959 jako vzpomínku k nedožitým padesátinám své první ženy Niny. Hraje Pavel Haas kvartet.

Smyčcový kvartet číslo 7 Fismol Dmitrije Šostakoviče dohrál Pavel Haas kvartet. Další hudba na stanici D-dur bude z pera nejslavnější české skladatelky Vítězslavy Kaprálové. Koncertem pro klavír a orchestr D-mol absolvovala v roce 1935 Brněnskou konzervatoř v oborech skladba a dirigování. Na nahrávce z roku 2024 hrají Marek Kozák a Symfonický orchestr Českého rozhlasu.

Poslouchali jsme koncert pro klavír a orchestr D-moll Vítězslavy Kaprálové. Hráli Marek Kozák a Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Řídil Robert Jindra. Milí přátelé, stále je s vámi stanice D-dur a jejím večerním vysíláním vás provází Krištof Spirit. V díle německého skladatele 20. století Paula Hindemitha nalezneme celkem 8 skladeb s názvem Komorní hudba. Většina z nich jsou vlastně koncerty pro jeden nástroj s doprovodem komorního orchestru. Budeme poslouchat komorní hudbu číslo 6, což je koncert pro violu d'amore a komorní orchestr z roku 1927.

0: Komorní hudbu číslo 6, což je koncert pro violu d'amore a komorní orchestr Paula Hindemitha, dohráli Brad Dean a symfonický orchestr Frankfurtského rozhlasu. Řídil Werner Andreas Albert.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Míříme teď do Argentiny. A když do Argentiny, tak bude pochopitelně znít tango. Slavnou tango svitu zkomponoval Astor Piazzolla původně pro dvě kytary, ale existuje celá řada úprav pro nejrůznější obsazení. My si ji poslechneme v úpravě pro altsaxofon a orchestr. Hrát budou Theodor Kerkezos a Londýnský symfonický orchestr. Řídí Roberto Minčuk.

To byla tango svita pro alt saxofon a orchestr Astora Piazzolly. Hráli Theodor Kerkezos a Londýnský symfonický orchestr. Řídil Roberto Minčuk. Franz Liszt byl jedním z nejslavnějších klavírních virtuózů 19. století. Avšak kariéru bouřlivého koncertního umělce vyměnil v 37 letech za kapelnické, tedy dirigentské místo na dvoře ve Výmaru, kde měl na starosti orchestrální koncerty i operní představení. Z tohoto výmarského působení pochází většina listových symfonických básní. Budeme poslouchat symfonickou báseň Hamlet v podání Londýnského filharmonického orchestru. Řídí Bernard Haitink.

0: Dozněla symfonická báseň Hamlet Ference Liszta. Londýnský filharmonický orchestr řídil Bernard Haitink.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sedm španělských lidových písní zkomponoval Manuel de Falla v roce 1914 pro slavnou sopranistku Luisu Velu. Cyklus je jedním z nejčastěji upravovaných skladatelových děl. Výběr z cyklu v úpravě pro violončelo a kytaru nám zahrají sourozenci Alexandr a Vladimír Večtomovovi.

Poslouchali jsme výběr ze 7 španělských lidových písní Manuela de Falla v úpravě pro violončelo a kytaru. Hráli sourozenci Alexandr a Vladimír Večtomovovi. Symfonický repertoár Leoše Janáčka není příliš rozsáhlý, a proto už od dob Václava Talicha vznikají symfonické svity z Janáčkových oper. Velice zdařilé svity v posledních letech vytvořil skladatel Tomáš Ile. Poslechněme si jeho symfonickou svitu z opery Její pastorkyně, kterou se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu natočil Tomáš Netopil.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu dohrál symfonickou svitu z opery Její pastorkyně Leoše Janáčka. Řídil Tomáš Netopil. Na závěr tohoto vysílacího bloku zazní hudba Josefa Haydna. Dramatickou árii s názvem Scénány Berenice zkomponoval Haydn pro svůj benefiční koncert 4. května 1795 v Londýně. Text árie vychází z Metastáziova libreta k opeře Antigona, kterou zkomponovalo mnoho jiných skladatelů. Zpívá Simona Šaturová, hraje symfonický orchestr Severoněmeckého rozhlasu. Řídí Alessandro De Marchi.

Simona Šaturová dospívala dramatickou árii s názvem Scéna di Berenice Josefa Haydna. Symfonický orchestr severoněmeckého rozhlasu řídil Alessandro De Marchi. A tím jsme definitivně uzavřeli tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, ve včerejší návštěvě jsme se blíže seznámili s výběrem významných nahrávek Christophera Hagwooda. V dnešním pořadu se budeme věnovat další významné osobnosti z oblasti stylové interpretace hudby baroka a klasicismu, kterou je Trevor Pinnock. Pinnock stejně jako Hagwood patří ke generaci hudebníků, které se podařilo proměnit původně okrajové hnutí v respektovaný a široce přijímaný interpretační směr. Jejich životní dráhy navíc vykazují pozoruhodné paralely. Oba začínali jako čembalisté v Akademii svatého Martina v Polích a na počátku 70. let založili vlastní soubory historických nástrojů, které se brzy zařadily ke světové špičce. Po více než 3 desetiletích intenzivní koncertní a nahrávací činnosti pak předali jejich vedení svým nástupcům, kteří v jejich práci úspěšně pokračují dodnes. Trevor Pinnock se narodil 16. prosince 1946 v Canterbury v Anglii. V 19 letech získal stipendium na Královskou hudební akademii, kde studoval hru na varhany a čembalo. Velkým vzorem pro něho byl nizozemský čembalista a varhaník Gustav Leonard. Dráhu profesionálního hudebníka začal jako čembalista proslulého komorního orchestru Akademie svatého Martina v Polích. Prvním Pinnockovým samostatným projektem se stal roku 1965 soubor Galliard Harpsichord Trio, který založil spolu s flétnistou Stevenem Prestonem a violončelistou Anthonym Pleatem, tehdy ještě na moderní nástroje. O 2 roky později debutoval jako solista na čembalo. Z členů Galliard Tria sformoval roku 1973 svůj proslulý soubor historických nástrojů The English Concert, zpočátku těleso o 7 hráčích. O rok později debutoval Pinnock se svým souborem na festivalu English Bach Festival v Londýně s čembalovými koncerty Bachových synů. Z programu tohoto koncertu také vyšla následující rok jejich první nahrávka. V roku 1978 získal exkluzivní smlouvu s firmou Deutsche Grammophon pro její značku Archiv Produktion, specializovanou na starou hudbu. Podobně jako Hagwood, také Pinnock vedl svůj soubor nejčastěji od čembala, jak to ostatně bylo obvyklé i v 18. století. Charakteristický zvuk souboru The English Concert i jeho energickou a přitom mimořádně vytříbenou hru pod Pinnockovým vedením výborně reprezentuje nahrávka Concerta Grossa D-dur opus 6 číslo 5 Georga Friedricha Händla, pořízená v rámci dnes již klasického kompletu Händlových Concerti Grossi opus 6, vydaných roku 1982.

Vyslechli jsme Concerto Grosso D-dur opus 6 číslo 5 Georga Friedricha Händla. Soubor The English Concert řídil od čembala Trevor Pinnock. Jednou z prvních nahrávek Trevora Pinnocka se souborem The English Concert je soubor symfonií pro smyčcové nástroje a basso continuo Karla Filipa Emanuela Bacha. Je to analogová nahrávka z roku 1979. Svou průzračnou texturou, dramatickými kontrasty a jasnou artikulací patří tato nahrávka dodnes k nejpůsobivějším interpretacím těchto děl. Symfonii pro smyčcový orchestr a basso continuo číslo 1 G-dur nám zahraje The English Concert, řízený od čembala Trevorem Pinnockem.

Dozněla symfonie pro smyčcový orchestr a basso continuo číslo 1 G-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. The English Concert řídil a čembalové continuo hrál Trevor Pinnock. Trevor Pinnock věnoval velkou pozornost také tvorbě Antonia Vivaldiho. Nahrál 4 kompletní sbírky koncertů, mezi nimi také slavný cyklus čtveroročních dob. Z těchto kompletů nyní vybíráme koncert D-moll pro dvoje housle, violončelo, smyčcové nástroje a basso continuo, který je 11. dílem ze sbírky Lestro Armonico opus 3. Solové party zahrají Simon Standage a Elizabeth Wilcock housle, Jaap ter Linden violončelo, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

To byl koncert D-moll pro dvoje housle, violončelo, smyčcové nástroje a basso continuo ze sbírky Lestro Armonico třetího opusu Antonia Vivaldiho. Účinkujícími byli Simon Standage a Elizabeth Wilcock housle, Japter Linden violončelo, The English Concert řídil od čembala Trevor Pinnock.

Podobně jako Christopher Hagwood, i Trevor Pinnock nahrál téměř všechna stěžejní orchestrální díla Johanna Sebastiana Bacha. Orchestrální svitu číslo 3 D-dur nahrál již roku 1978, tedy ještě analogovou technologií. Patří k prvním Pinnockovým projektům pro archiv Produkcion. Již u tohoto raného snímku můžeme obdivovat vytříbenou hru ansámblu. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Dozněla svita pro orchestr číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha. The English Concert řídil Trevor Pinnock, který hrál zároveň i čembalové kontinuo. V předchozích skladbách jsme slyšeli Trevora Pinnocka na čembalo pouze jako hráče basa kontinua. V následující skladbě od Jeana Philippa Rameaua budeme mít příležitost slyšet jej také jako solistu. Rameau v cyklu Pieces de Clavecin en Concert je poměrně vzácným příkladem barokní komorní hudby s obligátním čembalem. Zároveň to jsou jediná dochovaná komorní díla Jeana Philippa Rameaua. Virtuózní čembalový part je v nich vedoucím hlasem, flétna a viola da gamba spíše doprovázejí. Z kompletní nahrávky pořízené roku 2002 pro firmu Channel Classics vybíráme koncert číslo 3. Hrají Trevor Pinnock čembalo, Rachel Podger housle a Jonathan Manzon viola da gamba.

Vyslechli jsme koncert číslo 3 pro čembalo, flétnu a violu da gamba Jeana Philippa Rameaua z cyklu Pieces de Clavecin and Concert. Jeho interprety byli Trevor Pinnock čembalo, Rachel Podger housle a Jonathan Manzon viola da gamba. V repertoáru anglického souboru samozřejmě nemůže chybět hudba Henryho Purcella. Ódu s názvem Camille Sons of Art, česky Pojďte synové umění, známou také pod názvem Óda k narozeninám královny Marie, napsal Henry Purcell roku 1694 na počest anglické královny Marie II. Stuartovny. Jde o velkolepé oslavné dílo pro solisty, sbor, orchestr a basso continuo, které se skládá z 9 částí. Vyslechneme jej v tomto obsazení. Jennifer Smith soprán, Michael Chance a Timothy Wilson kontratenor, Stephen Richardson bas, sbor a orchestr The English Concert řídí Trevor Pinnock. Nahrávka byla pořízena roku 1988.

To byla óda Henryho Purcella s názvem Camille Sons of Art, česky Pojďte, synové umění, neboli óda k narozeninám královny Marie. Účinkujícími byli Jennifer Smith soprán, Michael Chance a Timothy Wilson kontratenor, Stephen Richardson bass, sbor a orchestr The English Concert řídil Trevor Pinnock.

Nyní dáme opět prostor Pinokově čembalové hře. Braniborský koncert číslo 5 D dur pro čembalo, flétnu, housle, smyčcové nástroje a basso continuo je jedním z prvních koncertů se sólovým klávesovým nástrojem. Jeho první verze pochází z roku 1719. My si nyní poslechneme známější revidovanou verzi z roku 1721 s rozšířenou kadencí. Sólové party přednesou Trevor Pinnock čembalo, Líza Beznosiuk příčná flétna, Simon Standage housle, The English Concert řídí Trevor Pinnock. Snímek byl nahrán roku 1982.